0: otočili a Kroměříž už ve třetí třetině vyrovnat nedokázala. Hanáci tak prohráli 3-4.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Let me see you dance, man.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Uherské Hradiště upravuje křižovatku u školy Větrná. A kroměřížští mladí hokejisté vyrazí v sobotu do Zlína.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začal na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planetárium, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uhersko Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti začala proměna prostoru v blízkosti základní školy Větrná. Město upravuje tamní křižovatky a vzniknou také nová parkovací místa. Práce mají zlepšit dopravní situaci v okolí školy.
0: Zlínsko.
1: Služba Senior Taxi, která pomáhá seniorům s dopravou k lékaři nebo na úřady, je od září dostupná také v 10 obcích v okolí Otrokovic. Jde o Napajedla, Tlumačov, Topolnou, Halenkovice, Spitihněv, Bělov, Žlutavu, Pohořelice, Komárov a Oldřichovice. Pracovníci senioru Otrokovice teď přímo v obcích pořádají informační setkání, kde lidem vysvětlí podmínky služby a pomohou také s registrací.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí hokejisté z Kroměříže mají před sebou další utkání. V sobotu 3. října nastoupí tým starších žáků proti Beranům Zlín B. Zápas je naplánovaný na 11 hodin 15 minut. Utkání se odehraje ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje rekonstrukci krytého bazénu. Rybník Šopek v Břestu čeká revitalizace. A hokejisté Kroměříž otočený zápas nedotáhl.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor krytého bazénu. Město už vybralo zpracovatele projektové dokumentace a nyní se připravuje modernizace interiéru. Zachovány mají zůstat základní rozměry bazénových van, návštěvníky ale čeká rozšíření služeb. Přibudou výřivky, relaxační prvky, sauna a parní lázně. Součástí plánu je také nová wellness se samostatným vstupem a restaurace s možností vstupu přímo z bazénové části.
0: Kroměřížsko.
1: V Břestu se připravuje revitalizace rybníka Šopek, přilehlého mlýnského náhonu a jeho údolní nivy. Břehy rybníka budou zpevněny kamennou rovnaninou a vzniknou také speciální migrační rampy, které usnadní pohyb živočichů. Před zahájením prací bude rybník sloven ve spolupráci s Moravským rybářským svazem. Projekt počítá také s opatřením na ochranu vydry říční a bobra evropského.
0: Zlínsko.
1: Se začátkem školního roku se tisíce studentů vracejí do autobusů a vlaků integrované dopravy Zlínského kraje. Studenti by si měli zkontrolovat platnost a nastavení své karty Z-ka. Nárok na studentskou slevu se po dovršení 18 let automaticky neprodlužuje a profil je potřeba každý rok obnovovat. Změnu profilu lze vyřídit osobně v některé z informačních kanceláří.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže mají za sebou domácí porážku v utkání druhé ligy. Nad Hodonínem přitom po první třetině vedli 3-1. Hosté ale ve druhé části třemi góly skóre otočili a Kroměříž už ve třetí třetině vyrovnat nedokázala. Hanáci tak prohráli 3-4.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádio Kroměříž. Myslíte si, že už jsme na planetě objevili všechny kočky? A tím nemyslím, že bychom počítali ty kočky, ale jakoby druhy. Tak ne, v Bolívii vědci oficiálně popsali nový druh divoké kočky, který je dokonce menší než běžná domácí kočka. Já jsem strašně ráda, když jsem tady tuto zprávu vůbec četla, protože mně jako přijde až neuvěřitelný, že ještě jde objevit nějaká jiná třeba kočka nebo jiné zvíře než to, co vůbec známe, jo? OK, u prvoků to neřeším, ale u koček to je zajímavé. No pojďme zpátky, genetické analýzy ukázaly, že se její vývojová větev oddělila od příbuzných přibližně, a teď si držme klobouky, před 1,4 milionů let a jde o první nově pojmenovaný žijící druh divoké kočky už za více než století. Takže zatímco doma přesně víme, kde nám kočka v noci zhodí květináč a tak dále, tak v přírodě pořád existují kočky, které věda teprve poznává. To je krásné. Já jsem tak ráda, že to nejsou jenom ty špatné zprávy, že by nám tady vymíralo všechno, ale že se prostě objevují i nový druh, třeba kočky. Tak jo, super. Já předpokládám, že ti, co mají doma dneska kočku, tak nový druh neobjeví, bude zase všechno tak, jak má být. A mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Hrajeme megahity 90. let. Rádio Kroměříž.

Ti na kolena naposled něco si přej, jeden veselej, a druhý je smutnej, šeptá směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je podnutí nože, asi takovej pocit.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž.
1: Ahoj, tady Romča. Já nevím proč, ale něco mi na tom nesedí. Znáte? Někdy prostě něco cítíme. Nemáme důkaz, nemáme vysvětlení. Ale v hlavě se rozsvítí taková malá kontrolka. Pozor, tady něco nehraje. A říkáme tomu intuice. Jenže, co když to není žádný šestý smysl? Co když je to náš mozek, který si všiml něčeho, čeho jsme si my sami vůbec nevšimli? Tón hlasu, výraz v obličeji, drobné gesto, něco, co člověk udělal jinak než obvykle. My nic, ale mozek si to všechno někde vzadu poskládá. A pak nám pošle jen výsledek. Něco tady smrdí. A my, co? Mozek, nevím. Tak proč to říkáš? Protože to vím. A právě tohle je na intuici docela fascinující. Psychologové ji popisují mimo jiné jako rychlé zpracování informací bez toho, abychom si vědomě prošli celý postup. U zkušených lidí může intuice vycházet i z obrovského množství zkušeností, které už mozek umí rozpoznávat skoro automaticky. Jenže pozor, intuice není vždy pravda. A to je možná ta nejzajímavější část. Protože stejný mechanismus, který nám někdy skvěle zachytí drobný signál, může jindy vyrobit úplný nesmysl. Někdy si řekneme, já to věděla. A jindy si musíme po čase přiznat, no nevěděla. Jenže až vám příště naskočí, já nevím proč, ale něco mi na tom nesedí. Zkuste se na chvíli zastavit, neřídit se tím automaticky, ale ani ten pocit hned nezahodit. A zkuste si tipnout, co přesně jste právě zachytili. Tón hlasu, výraz, nějakou drobnost v chování a pak si to zapamatujte. Protože možná právě zjistíte, že vaše intuice není žádná věštkyně. Jen váš mozek si všiml něčeho, co vám ještě nestihl vysvětlit. A mimochodem, když někdo řekne, já mám prostě takový pocit, ještě to neznamená, že má pravdu, ale možná stojí za to zjistit, odkud ten pocit přišel. Tak schválně, kolikrát už jste něco prostě věděli, aniž byste uměli říct proč? A kolikrát vás vaše intuice naopak pěkně napálila? A teď mě zajímá něco od vás. Kdy vás naposledy intuice upozornila na něco, co jste ještě neuměli vysvětlit a trefila se? Napište mi svůj příběh. Třeba právě vaše zkušenost bude inspirací pro některý z dalších dílů. Mějte krásný den.
2: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Barevný kroměřížský podzim nabídne koncerty, festival i besedy. Uherské Hradiště upravuje křižovatku u školy Větrná. A kroměřížští mladí hokejisté vyrazí v sobotu do Zlína.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dům kultury v Kroměříži připravil už podruhé multižánrový projekt Barevný kroměřížský podzim. Program začal na konci září a nabídne koncerty, besedy, film i program zaměřený na japonskou kulturu. Návštěvníky čeká například 3. října festival mangy a anime, 6. října povídání pediatra Cyrila Matějky, 16. října koncert skupiny Olympic a 27. října beseda Jaroslava Duška a Josefa Formánka. Celý program 10. listopadu uzavře planetárium, které nabídne projekci o vesmíru pro děti i dospělé.
0: Uhersko Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti začala proměna prostoru v blízkosti základní školy Větrná. Město upravuje tamní křižovatky a vzniknou také nová parkovací místa. Práce mají zlepšit dopravní situaci v okolí školy.
0: Zlínsko.
1: Služba Senior Taxi, která pomáhá seniorům s dopravou k lékaři nebo na úřady, je od září dostupná také v 10 obcích v okolí Otrokovic. Jde o Napajedla, Tlumačov, Topolnou, Halenkovice, Spitihněv, Bělov, Žlutavu, Pohořelice, Komárov a Oldřichovice. Pracovníci senioru Otrokovice teď přímo v obcích pořádají informační setkání, kde lidem vysvětlí podmínky služby a pomohou také s registrací.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí hokejisté z Kroměříže mají před sebou další utkání. V sobotu 3. října nastoupí tým starších žáků proti Beranům Zlín B. Zápas je naplánovaný na 11 hodin 15 minut. Utkání se odehraje ve Zlíně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.

první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Things we lost to the flood.

0: turn to dust all that I adore.
1: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě. To vám přejeme z Rádia Kroměříž.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět techniky. Pojďme na to. Na TikToku se začalo mluvit o zvláštním skrytém koutě platformy, kterému lidé říkají TikTok Farlands. Má jít o místo mimo běžný proud doporučovaných videí, kde se objevují podivné, temné a často až znepokojivé záběry. Uživatelé se k ním údajně dostávají přes náhodné řetězce znaků, které si mezi sebou předávají jako jakési vstupní body. Zajímavé je, že nejde jen o hororovou internetovou legendu, ale i o snahu obejít algoritmus a dostat se mimo obsah, který nám sociální sítě běžně servírují. Farlands tak připomínají digitální okraj světa, kde se mísí staré internetové mýty, glitch estetika, umění i odpor proti nekonečnému doporučování. A možná právě proto lidi tolik přitahují. V době, kdy algoritmy zkrátka rozhodují, co uvidíme, tak to působí jako vzácný pocit, že člověk na chvíli převzal kontrolu zpátky.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Utíká vám den, tak šup z postele ven. Ranní jízda.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá kandidáty na cenu města. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti otevře své brány. A fotbalistky Slovácka vyhrály v Plzni 2-1.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Veřejnost může navrhnout osobnosti na cenu města Kroměříže. Návrhy mohou lidé posílat až do 20. listopadu. Ocenění je určeno lidem za významný přínos například v kultuře, zdravotnictví, školství nebo za rozvoj města a činy hodné občanské pozornosti. Návrh musí obsahovat také zdůvodnění a kontakt na navrhovatele.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti ve středu 30. září slavnostně otevřeli nový zimní stadion. Moderní areál se dvěma ledovými plochami nahradil původní stadion a od pátku 2. října se otevře také veřejnosti. První říjnový víkend nabídne veřejné bruslení, program pro děti a hokejová utkání.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati se i letos zapojuje do kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu. Do kampaně se zapojí také město Zlín, Městské divadlo Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů, sportovní kluby a další organizace. Součástí bude například Den pro zdravá prsa, který se v nemocnici uskuteční 13. října. Růžově se během října rozsvítí také budova obchodního domu Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalistky Slovácka vyhrály v 7. kole první české ligy v Plzni 2-1. O vítězství rozhodli dvěma góly a ze zápasu si odvezli 3 body. Pro Slovácko jde o druhou ligovou výhru v této sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
0: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
4: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no a já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Věž kroměřížské radnice odhalila tajemství po 120 letech. Bystřice pod Hostýnem zpřísňuje dohled nad pobíháním psů. A kroměříští mladíci nasázeli soupeřům góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Věž kroměřížské radnice vydala po 120 letech své tajemství. Při její opravě byly v Makovici objeveny historické dokumenty, fotografie, pohlednice a dobové tiskoviny. Některé pocházejí dokonce z let 1885 a 1886. Nálezy teď podrobněji prozkoumávají odborníci ze Státního okresního archivu v Kroměříži.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížností na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Rada Zlínského kraje schválila individuální dotace z Fondu Zlínského kraje na rozvoj a modernizaci sportovní infrastruktury. Peníze zamíří také na Kroměřížsko. Největší část 8,2 milionů korun získá město Chropině na výstavbu nové sportovní haly. Orel jednota Holešov obdrží 5 milionů korun na modernizaci areálu a město Kroměříž 1 milion korun na rekonstrukci střechy sportovní haly Slavia.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž si připsali několik výrazných vítězství. Starší i mladší dorostenci vyhráli v Bystrci zhodně 4-0. Ještě vyšší výhru přidali starší žáci, kteří doma porazili Tartan Bohunice 13-0.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádio Kroměříž. Myslíte si, že už jsme na planetě objevili všechny kočky? A tím nemyslím, že bychom počítali ty kočky, ale jakoby druhy. Tak ne, v Bolívii vědci oficiálně popsali nový druh divoké kočky, který je dokonce menší než běžná domácí kočka. Já jsem strašně ráda, když jsem tady tuhle tu zprávu vůbec četla, protože mně jako přijde až neuvěřitelný, že ještě jde objevit nějaká jiná třeba kočka nebo jiné zvíře, než to, co vůbec známe, jo? OK, u prvoků to neřeším,

0: i nový druh, třeba kočky, tak jo, super. Já předpokládám, že ti, co mají doma dneska kočku, tak nový druh neobjeví, bude zase všechno tak, jak má být a mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
1: I teď se skvěle osvěžíš, s vámi je Rádio Kroměříž.
2: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
1: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá kandidáty na cenu města. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti otevře své brány a fotbalistky Slovácka vyhrály v Plzni 2-1.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Veřejnost může navrhnout osobnosti na cenu města Kroměříže. Návrhy mohou lidé posílat až do 20. listopadu. Ocenění je určeno lidem za významný přínos například v kultuře, zdravotnictví, školství nebo za rozvoj města a činy hodné občanské pozornosti. Návrh musí obsahovat také zdůvodnění a kontakt na navrhovatele.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti ve středu 30. září slavnostně otevřeli nový zimní stadion. Moderní areál se dvěma ledovými plochami nahradil původní stadion a od pátku 2. října se otevře také veřejnosti. První říjnový víkend nabídne veřejné bruslení, program pro děti a hokejová utkání.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati se i letos zapojuje do kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu. Do kampaně se zapojí také město Zlín, Městské divadlo Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů, sportovní kluby a další organizace. Součástí bude například Den pro zdravá prsa, který se v nemocnici uskuteční 13. října. Růžově se během října rozsvítí také budova obchodního domu Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalistky Slovácka vyhrály v 7. kole první české ligy v Plzni 2-1. O vítězství rozhodli dvěma góly a ze zápasu si odvezli 3 body. Pro Slovácko jde o druhou ligovou výhru v této sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Jsem některou klaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Šikmý kostel najdeme v Karviné. Kostel pochází z roku 1736. Stojí na místě staršího dřevěného kostela. Ten je písemně doložen z roku 1447. Pod kostelem bylo od poloviny 19. století vytěženo 27 uhelných slojí. Výsledkem je slavný náklon o 6,8 stupně směrem na jih. Kostel se kvůli těžbě propadl asi o 37 metrů, tedy o výšku 12-patrového domu. Přesto se ale nezřítil. Uvnitř se zachovala památka. Kamenná křtitelnice pocházející z poloviny 15. století. V roce 1759 byl kostel zasvěcen svatému Petru z Alcantary. Těžba změnila kostel natolik, že jeho věž musela být snížena. V roce 1992 byl na kostel vydán demoliční výměr. Stavba patří mezi symboly Karviniska a tak následná iniciativa jej zachránila. Karin Tučková vydala už třetí díl knihy Šikmý kostel. Je to románová kronika ztraceného města.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Věž kroměřížské radnice odhalila tajemství po 120 letech. Bystřice pod Hostýnem zpřísňuje dohled nad pobíháním psů. A kroměřiští mladíci nasázeli soupeřům góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Věž kroměřížské radnice vydala po 120 letech své tajemství. Při její opravě byly v Makovici objeveny historické dokumenty, fotografie, pohlednice a dobové tiskoviny. Některé pocházejí dokonce z let 1885 a 1886. Nálezy teď podrobněji prozkoumávají odborníci ze Státního okresního archivu v Kroměříži.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížností na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Rada Zlínského kraje schválila individuální dotace z Fondu Zlínského kraje na rozvoj a modernizaci sportovní infrastruktury. Peníze zamíří také na Kroměřížsko. Největší část 8,2 milionů korun získá město Chropině na výstavbu nové sportovní haly. Orel jednota Holešov obdrží 5 milionů korun na modernizaci areálu a město Kroměříž 1 milion korun na rekonstrukci střechy sportovní haly Slavia.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž si připsali několik výrazných vítězství. Starší i mladší dorostenci vyhráli v Bystrci z Hodně 4-0. Ještě vyšší výhru přidali starší žáci, kteří doma porazili Tartan Bohunice 13-0.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž.
1: Ahoj, tady Romča. Já nevím proč, ale něco mi na tom nesedí. Znáte? Někdy prostě něco cítíme. Nemáme důkaz, nemáme vysvětlení. Ale v hlavě se rozsvítí taková malá kontrolka. Pozor, tady něco nehraje. A říkáme tomu intuice. Jenže, co když to není žádný šestý smysl? Co když je to náš mozek, který si všiml něčeho, čeho jsme si my sami vůbec nevšimli? Tón hlasu, výraz v obličeji, drobné gesto, něco, co člověk udělal jinak než obvykle. My nic, ale mozek si to všechno někde vzadu poskládá. A pak nám pošle jen výsledek. Něco tady smrdí. A my, co? Mozek, nevím. Tak proč to říkáš? Protože to vím. A právě tohle je na intuici docela fascinující. Psychologové ji popisují mimo jiné jako rychlé zpracování informací bez toho, abychom si vědomě prošli celý postup. U zkušených lidí může intuice vycházet i z obrovského množství zkušeností, které už mozek umí rozpoznávat skoro automaticky. Jenže pozor, intuice není vždy pravda. A to je možná ta nejzajímavější část, protože stejný mechanismus, který nám někdy skvěle zachytí drobný signál, může jindy vyrobit úplný nesmysl. Někdy si řekneme, já to věděla. A jindy si musíme po čase přiznat, no nevěděla. Jenže až vám příště naskočí, já nevím proč, ale něco mi na tom nesedí. Zkuste se na chvíli zastavit. Neřídit se tím automaticky, ale ani ten pocit hned nezahodit. A zkuste si tipnout, co přesně jste právě zachytili. Tón hlasu, výraz, nějakou drobnost v chování. A pak si to zapamatujte. Protože možná právě zjistíte, že vaše intuice není žádná věštkyně. Jen váš mozek si všiml něčeho, co vám ještě nestihl vysvětlit. A mimochodem, když někdo řekne, já mám prostě takový pocit, ještě to neznamená, že má pravdu, ale možná stojí za to zjistit, odkud ten pocit přišel. Tak schválně, kolikrát už jste něco prostě věděli, aniž byste uměli říct proč? A kolikrát vás vaše intuice naopak pěkně napálila? A teď mě zajímá něco od vás. Kdy vás naposledy intuice upozornila na něco, co jste ještě neuměli vysvětlit a trefila se? Napište mi svůj příběh. Třeba právě vaše zkušenost bude inspirací pro některý z dalších dílů. Mějte krásný den.
2: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
3: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž a megahity milénia.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá kandidáty na cenu města. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti otevře své brány a fotbalistky Slovácka vyhrály v Plzni 2-1.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Veřejnost může navrhnout osobnosti na cenu města Kroměříže. Návrhy mohou lidé posílat až do 20. listopadu. Ocenění je určeno lidem za významný přínos například v kultuře, zdravotnictví, školství nebo za rozvoj města a činy hodné občanské pozornosti. Návrh musí obsahovat také zdůvodnění a kontakt na navrhovatele.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti ve středu 30. září slavnostně otevřeli nový zimní stadion. Moderní areál se dvěma ledovými plochami nahradil původní stadion a od pátku 2. října se otevře také veřejnosti. První říjnový víkend nabídne veřejné bruslení, program pro děti a hokejová utkání.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati se i letos zapojuje do kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu. Do kampaně se zapojí také město Zlín, Městské divadlo Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů, sportovní kluby a další organizace. Součástí bude například Den pro zdravá prsa, který se v nemocnici uskuteční 13. října. Růžově se během října rozsvítí také budova obchodního domu Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalistky Slovácka vyhrály v 7. kole první české ligy v Plzni 2-1. O vítězství rozhodli dvěma góly a ze zápasu si odvezli 3 body. Pro Slovácko jde o druhou ligovou výhru v této sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět techniky. Pojďme na to. Na TikToku se začalo mluvit o zvláštním skrytém koutě platformy, kterému lidé říkají TikTok Farlands. Má jít o místo mimo běžný proud doporučovaných videí, kde se objevují podivné, temné a často až znepokojivé záběry. Uživatelé se k ním údajně dostávají přes náhodné řetězce znaků, které si mezi sebou předávají jako jakési vstupní body. Zajímavé je, že nejde jen o hororovou internetovou legendu, ale i o snahu obejít algoritmus a dostat se mimo obsah, který nám sociální sítě běžně servírují.

Tu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Znáte? Někdy prostě něco cítíme. Nemáme důkaz, nemáme vysvětlení. Ale v hlavě se rozsvítí taková malá kontrolka. Pozor, tady něco nehraje. A říkáme tomu intuice. Jenže, co když to není žádný šestý smysl? Co když je to náš mozek, který si všiml něčeho, čeho jsme si my sami vůbec nevšimli? Tón hlasu, výraz v obličeji, drobné gesto, něco, co člověk udělal jinak než obvykle. My nic, ale mozek si to všechno někde vzadu poskládá. A pak nám pošle jen výsledek. Něco tady smrdí. A my, co? Mozek, nevím. Tak proč to říkáš? Protože to vím. A právě tohle je na intuici docela fascinující. Psychologové ji popisují mimo jiné jako rychlé zpracování informací bez toho, abychom si vědomě prošli celý postup. U zkušených lidí může intuice vycházet i z obrovského množství zkušeností, které už mozek umí rozpoznávat skoro automaticky. Jenže pozor, intuice není vždy pravda. A to je možná ta nejzajímavější část, protože stejný mechanismus, který nám někdy skvěle zachytí drobný signál, může jindy vyrobit úplný nesmysl. Někdy si řekneme, já to věděla. A jindy si musíme po čase přiznat, no nevěděla. Jenže až vám příště naskočí, já nevím proč, ale něco mi na tom nesedí. Zkuste se na chvíli zastavit. Neřídit se tím automaticky, ale ani ten pocit hned nezahodit. A zkuste si tipnout, co přesně jste právě zachytili. Tón hlasu, výraz, nějakou drobnost v chování. A pak si to zapamatujte. Protože možná právě zjistíte, že vaše intuice není žádná věštkyně. Jen váš mozek si všiml něčeho, co vám ještě nestihl vysvětlit. A mimochodem, když někdo řekne, já mám prostě takový pocit, ještě to neznamená, že má pravdu, ale možná stojí za to zjistit, odkud ten pocit přišel. Tak schválně, kolikrát už jste něco prostě věděli, aniž byste uměli říct proč? A kolikrát vás vaše intuice naopak pěkně napálila? A teď mě zajímá něco od vás. Kdy vás naposledy intuice upozornila na něco, co jste ještě neuměli vysvětlit a trefila se? Napište mi svůj příběh. Třeba právě vaše zkušenost bude inspirací pro některý z dalších dílů. Mějte krásný den.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, kor teďkom v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž. Skvělá muzika letí k vám.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 1119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Věž kroměřížské radnice odhalila tajemství po 120 letech. Bystřice pod Hostýnem zpřísňuje dohled nad pobíháním psů. A kroměřiští mladíci nasázeli soupeřům góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Věž kroměřížské radnice vydala po 120 letech své tajemství. Při její opravě byly v Makovici objeveny historické dokumenty, fotografie, pohlednice a dobové tiskoviny. Některé pocházejí dokonce z let 1885 a 1886. Nálezy teď podrobněji prozkoumávají odborníci ze Státního okresního archivu v Kroměříži.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížností na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Rada Zlínského kraje schválila individuální dotace z Fondu Zlínského kraje na rozvoj a modernizaci sportovní infrastruktury. Peníze zamíří také na Kroměřížsko. Největší část 8,2 milionů korun získá město Chropině na výstavbu nové sportovní haly. Orel jednota Holešov obdrží 5 milionů korun na modernizaci areálu a město Kroměříž 1 milion korun na rekonstrukci střechy sportovní haly Slavia.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž si připsali několik výrazných vítězství. Starší i mladší dorostenci vyhráli v Bystrci zhodně 4-0. Ještě vyšší výhru přidali starší žáci, kteří doma porazili Tartan Bohunice 13-0.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Radiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná Jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

Vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá kandidáty na cenu města. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti otevře své brány a fotbalistky Slovácka vyhrály v Plzni 2-1.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Veřejnost může navrhnout osobnosti na cenu města Kroměříže. Návrhy mohou lidé posílat až do 20. listopadu. Ocenění je určeno lidem za významný přínos například v kultuře, zdravotnictví, školství nebo za rozvoj města a činy hodné občanské pozornosti. Návrh musí obsahovat také zdůvodnění a kontakt na navrhovatele.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti ve středu 30. září slavnostně otevřeli nový zimní stadion. Moderní areál se dvěma ledovými plochami nahradil původní stadion a od pátku 2. října se otevře také veřejnosti. První říjnový víkend nabídne veřejné bruslení, program pro děti a hokejová utkání.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati se i letos zapojuje do kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu. Do kampaně se zapojí také město Zlín, Městské divadlo Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů, sportovní kluby a další organizace. Součástí bude například Den pro zdravá prsa, který se v nemocnici uskuteční 13. října. Růžově se během října rozsvítí také budova obchodního domu Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalistky Slovácka vyhrály v 7. kole první české ligy v Plzni 2-1. O vítězství rozhodli dvěma góly a ze zápasu si odvezli 3 body. Pro Slovácko jde o druhou ligovou výhru v této sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Šikmý kostel najdeme v Karviné. Kostel pochází z roku 1736. Stojí na místě staršího dřevěného kostela. Ten je písemně doložen z roku 1447. Pod kostelem bylo od poloviny 19. století vytěženo 27 uhelných slojí. Výsledkem je slavný náklon o 6,8 stupně směrem na jih. Kostel se kvůli těžbě propadl asi o 37 metrů, tedy o výšku 12-patrového domu. Přesto se ale nezřítil. Uvnitř se zachovala památka. Kamenná křtitelnice pocházející z poloviny 15. století. V roce 1759 byl kostel zasvěcen svatému Petru z Alcantary. Těžba změnila kostel natolik, že jeho věž musela být snížena. V roce 1992 byl na kostel vydán demoliční výměr. Stavba patří mezi symboly Karviniska a tak následná iniciativa jej zachránila. Karin Tučková vydala už třetí díl knihy Šikmý kostel. Je to románová kronika ztraceného města.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
4: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Věž kroměřížské radnice odhalila tajemství po 120 letech. Bystřice pod Hostýnem zpřísňuje dohled nad pobíháním psů. A kroměřiští mladíci nasázeli soupeřům góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Věž kroměřížské radnice vydala po 120 letech své tajemství. Při její opravě byly v Makovici objeveny historické dokumenty, fotografie, pohlednice a dobové tiskoviny. Některé pocházejí dokonce z let 1885 a 1886. Nálezy teď podrobněji prozkoumávají odborníci ze Státního okresního archivu v Kroměříži.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížností na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Rada Zlínského kraje schválila individuální dotace z Fondu Zlínského kraje na rozvoj a modernizaci sportovní infrastruktury. Peníze zamíří také na Kroměřížsko. Největší část 8,2 milionů korun získá město Chropině na výstavbu nové sportovní haly. Orel jednota Holešov obdrží 5 milionů korun na modernizaci areálu a město Kroměříž 1 milion korun na rekonstrukci střechy sportovní haly Slavia.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž si připsali několik výrazných vítězství. Starší i mladší dorostenci vyhráli v Bystrci z Hodně 4-0. Ještě vyšší výhru přidali starší žáci, kteří doma porazili Tartan Bohunice 13-0.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.
2: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no? A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
4: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
0: www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá kandidáty na cenu města. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti otevře své brány a fotbalistky Slovácka vyhrály v Plzni 2-1.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Veřejnost může navrhnout osobnosti na cenu města Kroměříže. Návrhy mohou lidé posílat až do 20. listopadu. Ocenění je určeno lidem za významný přínos například v kultuře, zdravotnictví, školství nebo za rozvoj města a činy hodné občanské pozornosti. Návrh musí obsahovat také zdůvodnění a kontakt na navrhovatele.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti ve středu 30. září slavnostně otevřeli nový zimní stadion. Moderní areál se dvěma ledovými plochami nahradil původní stadion a od pátku 2. října se otevře také veřejnosti. První říjnový víkend nabídne veřejné bruslení, program pro děti a hokejová utkání.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati se i letos zapojuje do kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu. Do kampaně se zapojí také město Zlín, Městské divadlo Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů, sportovní kluby a další organizace. Součástí bude například Den pro zdravá prsa, který se v nemocnici uskuteční 13. října. Růžově se během října rozsvítí také budova obchodního domu Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalistky Slovácka vyhrály v 7. kole první české ligy v Plzni 2-1. O vítězství rozhodli dvěma góly a ze zápasu si odvezli 3 body. Pro Slovácko jde o druhou ligovou výhru v této sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž.
1: Ahoj, tady Romča. Já nevím proč, ale něco mi na tom nesedí. Znáte? Někdy prostě něco cítíme. Nemáme důkaz, nemáme vysvětlení. Ale v hlavě se rozsvítí taková malá kontrolka. Pozor, tady něco nehraje. A říkáme tomu intuice. Jenže, co když to není žádný šestý smysl? Co když je to náš mozek, který si všiml něčeho, čeho jsme si my sami vůbec nevšimli? Tón hlasu, výraz v obličeji, drobné gesto, něco, co člověk udělal jinak než obvykle. My nic, ale mozek si to všechno někde vzadu poskládá. A pak nám pošle jen výsledek. Něco tady smrdí. A my, co? Mozek, nevím. Tak proč to říkáš? Protože to vím. A právě tohle je na intuici docela fascinující. Psychologové ji popisují mimo jiné jako rychlé zpracování informací bez toho, abychom si vědomě prošli celý postup. U zkušených lidí může intuice vycházet i z obrovského množství zkušeností, které už mozek umí rozpoznávat skoro automaticky. Jenže pozor, intuice není vždy pravda. A to je možná ta nejzajímavější část, protože stejný mechanismus, který nám někdy skvěle zachytí drobný signál, může jindy vyrobit úplný nesmysl. Někdy si řekneme, já to věděla. A jindy si musíme po čase přiznat, no nevěděla. Jenže až vám příště naskočí, já nevím proč, ale něco mi na tom nesedí. Zkuste se na chvíli zastavit. Neřídit se tím automaticky, ale ani ten pocit hned nezahodit. A zkuste si tipnout, co přesně jste právě zachytili. Tón hlasu, výraz, nějakou drobnost v chování. A pak si to za

0: Na něco, co jste ještě neuměli vysvětlit a trefila se, napište mi svůj příběh. Třeba právě vaše zkušenost bude inspirací pro některý z dalších dílů. Mějte krásný den.
1: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme, s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Věž kroměřížské radnice odhalila tajemství po 120 letech. Bystřice pod Hostýnem zpřísňuje dohled nad pobíháním psů. A kroměřiští mladíci nasázeli soupeřům góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Věž kroměřížské radnice vydala po 120 letech své tajemství. Při její opravě byly v Makovici objeveny historické dokumenty, fotografie, pohlednice a dobové tiskoviny. Některé pocházejí dokonce z let 1885 a 1886. Nálezy teď podrobněji prozkoumávají odborníci ze Státního okresního archivu v Kroměříži.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížností na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Rada Zlínského kraje schválila individuální dotace z fondu Zlínského kraje na rozvoj a modernizaci sportovní infrastruktury. Peníze zamíří také na Kroměřížsko. Největší část 8,2 milionů korun získá město Chropině na výstavbu nové sportovní haly. Orel jednota Holešov obdrží 5 milionů korun na modernizaci areálu a město Kroměříž 1 milion korun na rekonstrukci střechy sportovní haly Slavia.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž si připsali několik výrazných vítězství. Starší i mladší dorostenci vyhráli v Bystrci zhodně 4-0. Ještě vyšší výhru přidali starší žáci, kteří doma porazili Tartan Bohunice 13-0.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět techniky. Pojďme na to. Na TikToku se začalo mluvit o zvláštním skrytém koutě platformy, kterému lidé říkají TikTok Farlands. Má jít o místo mimo běžný proud doporučovaných videí, kde se objevují podivné, temné a často až znepokojivé záběry. Uživatelé se k ním údajně dostávají přes náhodné řetězce znaků, které si mezi sebou předávají jako jakési vstupní body. Zajímavé je, že nejde jen o hororovou internetovou legendu, ale i o snahu obejít algoritmus a dostat se mimo obsah, který nám sociální sítě běžně servírují. Farlands tak připomínají digitální okraj světa, kde se mísí staré internetové mýty, glitch estetika, umění i odpor proti nekonečnému doporučování. A možná právě proto lidi tolik přitahují. V době, kdy algoritmy zkrátka rozhodují, co uvidíme, tak to působí jako vzácný pocit, že člověk na chvíli převzal kontrolu zpátky.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Šikmý kostel najdeme v Karviné. Kostel pochází z roku 1736. Stojí na místě staršího dřevěného kostela. Ten je písemně doložen z roku 1447. Pod kostelem bylo od poloviny 19. století vytěženo 27 uhelných slojí. Výsledkem je slavný náklon o 6,8 stupně směrem na jih. Kostel se kvůli těžbě propadl asi o 37 metrů, tedy o výšku 12-patrového domu. Přesto se ale nezřítil. Uvnitř se zachovala památka. Kamenná křtitelnice pocházející z poloviny 15. století. V roce 1759 byl kostel zasvěcen svatému Petru z Alcantary. Těžba změnila kostel natolik, že jeho věž musela být snížena. V roce 1992 byl na kostel vydán demoliční výměr. Stavba patří mezi symboly Karviniska a tak následná iniciativa jej zachránila. Karin Tučková vydala už třetí díl knihy Šikmý kostel. Je to románová kronika ztraceného města.
1: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: You.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá kandidáty na cenu města. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti otevře své brány a fotbalistky Slovácka vyhrály v Plzni 2-1.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Veřejnost může navrhnout osobnosti na cenu města Kroměříže. Návrhy mohou lidé posílat až do 20. listopadu. Ocenění je určeno lidem za významný přínos například v kultuře, zdravotnictví, školství nebo za rozvoj města a činy hodné občanské pozornosti. Návrh musí obsahovat také zdůvodnění a kontakt na navrhovatele.
1: Uhersko-Hradišťsko.
2: V Uherském Hradišti ve středu 30. září slavnostně otevřeli nový zimní stadion. Moderní areál se dvěma ledovými plochami nahradil původní stadion a od pátku 2. října se otevře také veřejnosti. První říjnový víkend nabídne veřejné bruslení, program pro děti a hokejová utkání.
1: Zlínsko.
2: Krajská nemocnice Tomáše Bati se i letos zapojuje do kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu. Do kampaně se zapojí také město Zlín, Městské divadlo Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů, sportovní kluby a další organizace. Součástí bude například Den pro zdravá prsa, který se v nemocnici uskuteční 13. října. Růžově se během října rozsvítí také budova obchodního domu Zlín.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Fotbalistky Slovácka vyhrály v 7. kole první české ligy v Plzni 2-1. O vítězství rozhodli dvěma góly a ze zápasu si odvezli 3 body. Pro Slovácko jde o druhou ligovou výhru v této sezóně.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Rádio Kroměříž.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Dive in Life je název kapely v dnešním rokovém žvanci. Od mikrofonu vás zdraví Lupo a já. Zdravím taky kluky, tři členy téhle kapely, takže kluci se nám představí. Ahoj, ahoj.
2: Tak, já jsem Michal, hraju na basu.
3: Já jsem Filip, hraju na kytaru, jsem tam něco, tak křičím do mikrofonu.
4: Jsem Vojta, jenom křičím do mikrofonu.
1: Tak, kluci se nám představili a my se můžeme pustit do té první písničky dnešního rokového žvance, trošku ji rozpiplat, něco o ní říct. A kluci z kapely Dive in Life už mají nachystanou tu první věc dnešní hodinky s něma.
4: Vybereme písničku, kterou jsme pustili jako první single z nový desky Before the World is Doomed.
1: Kluci, vy zpíváte anglicky, takže bychom posluchačům rokového žvance na rádio Kroměříž mohli aspoň přiblížit, o čem ten text je v téhle skladbě.
4: Je to písnička o tom, že se celý svět zřítí do sraček. Aha, že jediný, co je potřeba k tomu, aby vyhrálo zlo, je, když dobrý lidi nebudou dělat nic, tak je to takový trošku motivační, aby dobrý lidi začali dělat aspoň něco. A ono to občas stačí.
1: No, nestačí, protože náš národ je jak fotbalové utkání mezi Spartou a Baníkem. Dvě půlky, které by se nejradši pobily, ale ono se to spraví. Doufám, že se to spraví. Když ne, tak mám kamarády po celém světě a někteří mě už před 4 rokama zvali do Austrálie, do Ameriky, že tam můžu jít s celou rodinou, že tam budu mít svou práci a tak dále, ale mně se tady líbí a teď si můžeme říct něco o videoklipu k téhle písnice.
4: Before the World is Doomed máme klip, vlastně první klip, kde se historicky objevují naše těla. To znamená, že není animovaný a není to lyric video, ale protože jsme stydliví kluci, tak tam nemáme ksichty.
1: A já už jenom dodám, že přejeme všichni příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: S mými dnešními hosty Michalem Filipem a Vojtou vlastně vstupujeme do druhého vstupu dnešního podvečera a já bych se kluku rovnou zeptal, kdy kapela Dive in Life vznikla.
3: Kapela vznikla někdy kolem roku 22, mám pocit to bylo, kdy vlastně já, brácha Bubeník a Pavel, druhý kytarista, co tu s náma nejsou dneska, tak jsme spolu hráli předtím v kapele Break Your Ego, která chcípla s covidem, řekněme, tak nějak se to celý rozpadlo, když se nedalo moc hrát a protože nám to po relativně krátké době začalo chybět, tak jsme si říkali, že dáme dohromady něco dalšího, tentokrát trochu tvrdšího, a tak vznikly Dive in Life.
2: No a já teď dám, myslím, místo aj Michalovi, protože přišel pozdě do kapely a on by mohl něco říct k tomu.
4: Je to tak, já jsem vlastně přišel na post basáka, dá se říct tak náhodou, protože jsme se s Vojtou seznámili v hospodě, kde jinde. Ukazoval, že má kapelu, říkal super, a kytaristu nehledáte? Říkal, kytaristu nehledáme, hledáme basáka, nehraješ na basu? Nehraju, hrál jsem na kytaru, na basu nehraju, ale tak zkusím to, no. A tak se ze mě stal basák.
2: Je to ta nejklasičtější cesta, kde se kapely dávají dohromady, je hospoda. A to, že z kytaristu bývají výborní basáci, to je jasná věc. Ale teď otázka ještě na Filipa, protože ten by taky mohl k tomuto něco dodat.
5: A já jsem do kapely přišel jako poslední, de facto jako nejvíc kýčovou cestou, jak jde, což znamená přes inzerát, že tam hledali kytaristu, tak jsem se přihlásil, protože se mě líbila ta jejich muzika. A slovo dalo slovo, absolvoval jsem v podstatě vstupní pohovor do práce a nějak to klaplo prostě, no.
2: Já si myslím, že klaplo a klaplo to dobře, protože máte skvělou muziku, ale teď si pojďme uvést tu další písničku, kterou si v zápětí v rokovém žvanci pustíme.
4: No máme jedno vlastně kompletní album, to je teď vlastně debutové album Comfort of Collapse, které vyšlo nedávno asi před 2 měsíci a pak máme ještě EPčko Reality Revealed, které vlastně vyšlo před rokem.
2: A písnička, která teď následuje?
3: Freedom of Choice.

0: Možná už je ten čas na nějaký ten tragikomický příběh nebo nějaký vtípek, které tady účastníky rokového žvance vždycky nutím říct. Má něco v záloze i kapela Dive in Life?
1: Tak na tragikomický příběhy v kapele je u nás specialista Vojta, kterýmu to tolerujem na zkouškách a na koncertech mu to výslovně zakazujem. I několikrát během koncertu, ale on to stejně používá, takže...
2: Jo, já mám zakázáno říkat vtipy, no. Já mám výborný smysl pro humor, já jako víš, jak se říká doktorovi pro pandy? Pan doktor.
0: Než mi to donde, přesně o tom to je vlastně metalový vtip, be rychlý jak cip.
1: Badum.
2: Co, víš, co dělá katolík, když se mu ucpevana? Modlí se za odpuštění.
3: A je hrozná škoda, že to tady jako nevidíte, protože přesně tak, jak se tvářím teďka, tak se tvářím i na koncertech, protože tohle tam běžně používám.
2: To je nejlepší humor, ty vole. Pak jsou ještě vtipy o holokaustu a o židech, a to se nesmí, že? A já miluju tady ten humor, protože ten bolí všechny v místnosti. Prostě. Já si to jako extrémně užívám, to, jak to všechny bolí.
0: Měl si pustit tu třetí písničku dnešního rokového žvance s kapelou Dive in Life, která to bude teď.
1: Tak jako třetí si pustíme Comeback, která je nahraná, tuším, že po čtvrtý už dokonce. S tím, že teda Comeback jako takovej, tak vyšel úplně jako první single od kapely Dive in Life, díky které jsem se vlastně do kapely přidal pak i já, protože to měli myslím na tom inzerátu.
3: Tak a vlastně úplně v původní verzi, která se dá ještě dohledat na YouTube, tak je vlastně ještě s druhým zpěvákem, který u nás zpíval s Vlaďou, tímhle bychom ho mohli pozdravit, tak čau Vlaďo z rádia.
2: Čau Vlaďo.
3: Který už bohužel vlastně s náma nespívá. Tak přejeme příjemný poslech.
1: K tanci a poslechu Dive in Life.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pro ty, co si pustili teď Rádio Kroměříž, vysíláme rockový žvanec a mými dnešními hosty jsou kapela Dive in Life a my vybíráme už čtvrtý kousek dnešní hodinkové záležitosti s touhle kapelou.
2: Sad Little Memory. Sad Little Memory je první z taková pomalejší, smutnější věc, kterou jsme dělali. Máme ji v kapele všichni rádi, zejména Filip, který si na ní vždycky zláme prsty, protože to intro akustický je jako tak, no, nehraje se to úplně snadno, když nemáte 2 metry a prsty prostě jako přes 2 oktávy, takže, ale naučil se to, je to chlapec šikovný. No jinak jsme to točili, jsme to na VUTčku brněnským a nádherná věc tady od té písničce je, že tam zrovna měli zapůjčený 2 furchy na nějaké jako měření, už nevím, co tam s nima dělali, a byli tak moc jako hodní, že nám je dovolili si je půjčit na to nahrávání, takže je to nahraný v podstatě na nejlepší akustickou kytaru na světě.
3: No, takže můžete vyzvat nějaké vdovy k tanci a hrajeme naši nejsmutnější a nejpomalejší píseň od kapely Dive in Life. Sad Little Memory.

0: Hoši, můj receptor kvality muziky, tady Husina na rukou opravdu zabral, chlupy stojí. My jsme s mými dnešními hosty Michalem Vojtou a Filipem z kapely Dive in Life probrali už nějaké věci, ale nedostali jsme se k tomu, dá se říct podstatnému, co ovlivnilo vás jako muzikanty, která kapela, jaký styl?
1: Já jsem odkojený Metallicou, System of a Down, přelomovým, že jo, numetalem, jako s Linkin Parkama, Limp Bizkitama, takovýma věcma. A potom metalcorem, no, takže...
0: No, mě některé ty písničky vlastně připomínají ty systémy.
1: System of a Down. Já jsem to slyšel už asi od 20 lidí a dělalo mi hrozně dlouho hrozný problém to tam jako najít, že mi to přijde jako přirozený to dělat takhle tu hudbu a už jsem konečně asi pochopil, co tím ty lidi myslí a beru to jako poklon samozřejmě. No a tak já taky trochu mečím, když zpívám, že jo, ten Serge taky mečí.
2: No to je takový.
0: Pojďme si uvíct teda další písničku, kterou si teď v zápěti pustíme.
1: 20 Demons, povídej, Mišo.
3: Tak, 20 Demons. Je to song, který by si měl každý v tom najít vlastně to své. Kdo umí anglicky, samozřejmě. A kdo neumí anglicky, tak tomu to teďka samozřejmě řekneme. Je to píseň o závislostech. Je to o tom, že sice je pěkné, že nám alkohol, drogy, cigarety dají chvilku radosti, ale větší chvilku života nám to potom vezme. Takže 20 Demons, vlastně 20 démonů. Já jsem si

0: to například vyložil jako 20 cigaret v krabičce nebo 20 piv v base.
1: Doufáme, že tato písnička nepřesvědčí fanoušky Rádia Kroměříž, aby ho vypli.
2: Nebuď pesimista, určitě to neudělají, protože na Rádio Kroměříž určitě ty své fanoušky získáte. Tahle muzika je skvělá a já už popřeju opět jenom příjemný poslech.
0: Tak když jsme u těch závislostí, tak si sedněte, otevřete si pivko, zapalte si cigárko a poslechněte si naši písničku 20 Demons.

0: Já si myslím, že úplně perfektní skladba, výborná aranž, perfektně zahraný. Zkrátka nemá to chybu a já jdu teď vařit kafe a vy si uveďte další písničku.
1: Další písničkou, kterou si pustíme, bude Now I See, což je konečně vymyšlený název pro písničku, kterou jsme hráli asi rok na koncertech, aniž bychom věděli, jak se jmenuje. Říkali jsme ji Eminem a...
2: Je inspirovaná neznámým zpěvákem rapovým, protože je to dost taková rapovaná písnička.
1: Jo, přesně.
2: Rapovaný track, ať to zní drsně teda.
1: Rapovaný track, vole.
3: Jo, tady u téhle si myslím, že jsme zabrouzali jako spíš do toho numetalu.
1: Jo, hodně no. A hlavně se nemůžem dopočítat toho začátku vždycky, protože se bubeník rozhodl, že tam bude 6 dob místo 8. Což zmatuje všechny přítomný vždycky.
3: Jo, máme tě rádi, Jacobe.
1: I love you.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Tady musím opět mé dnešní hosty kapelu Dive in Life pochválit, protože opravdu má to koule. A já teď na Michala, protože Michal je odsaď a utekl nám taky do Brna. Jako Honza nezval do Prahy a Hans Sedlář a tak dále, všichni muzikanti utíkají někam. Proč to?
2: No, tak můžeme to podat tak, jako že tady sice na Zlínsku super, jo, ale v Brně těch hospod je prostě víc, no, tak život je tam pohodovější, Brno, zlatá loď, tam se žije jinak, no.
1: Teď bychom našim posluchačům Rádia Kroměříž, protože vím, že budete hrát i v Kroměříži, tak o to my jsme mohli taky požvanit.
2: Tak v Kroměříži budeme hrát 20. listopadu, bude to vlastně součást našeho tour k vydanému CDčku, kde mimo jiné, kromě Kroměříže 20. listopadu, budeme hrát i v Kutné Hoře, v Děčíně, v Liberci, v Brně.
3: Všechno těšíme se a rádi vás tam všechny uvidíme.
4: Hlavně v Kroměříži, zdravíme Rádio Kroměříž.
2: Ale 20. listopadu.
3: Kdyby se vám chtělo, že nemám vlaky do Děčína, můžete s náma tu tour obět celou klidně, není problém.
1: Já osobně si myslím, že hrajete skvělou muziku, takže ty fanoušci se najdou, ale teď pro ty faninky, které poslouchají a půjdou se podívat na nějaký ten klip kapely Dive in Life, zabuší to srdce, až uvidí Vojtu zpěváka, protože to je takový ten metalový šampon, kde opravdu budou ty srdíčka faninek tlouct o dušu. A nějaký ten hotýlek jim budete muset zařídit, já si myslím, že výpravy vlaku směr někde Čechy určitě bude. To vám můžu už jenom tiše závidět, přát vám, ať ty faninky spokojeně po ránu vstávají na další a další koncerty kapely Dive in Life. Jdeme si ale uvést už tu další písničku, kterou si teď pustíme.
3: Písnička, kterou si teď pustíme, je písnička, která otvírala naše předchozí EPčko, to znamená, ti z vás, co nás sledují od začátku, už ji pravděpodobně znají a písnička se jmenuje Who's the Liar?

0: Teď se zeptám tak trošku na ty intimnější kapelní věci. Jak se snášíte v kapele? Protože já už měl takovou ponorku v motusek, že už jsem musel skončit. Já už zkrátka některé muzikanty nemusím.
1: My se máme velmi rádi.
2: Kromě Míši. Míšu nemáme, ne?
1: Ale Míša pomáhá, takže máme rádi, když pomáhá zrovna.
3: Jo, já jako maximálně si sednu do koutu, otevřu si to pivko a to je jako, je ode mě klid, že jo, já jsem jednoduchý člověk.
1: Mě vždycky pomáhá smotat kabel.
2: Jo, Míša motá kabely, tomu jde velice dobře. Sice motá blbě, ale za to jako nedostatek talentu dohání nadšení.
3: Aspoň se snaží, no. Tak co mám taky jako basák dělat, že?
2: Dun dun, ne? Jako každý basák.
0: Ale Michale, ty to dum dum umíš zahrát, no já jsem trpěl 30 let, takže asi tak nějak. Jdeme si ale pustit další písničku kapely Dive in Life.
1: Tak, teď teda zase zpomalíme, s tím, že tohle je neúplně ploužák, ale je to taky pomalejší věc, s tím, že není to nějak vyloženě úřvaný a jsou tam spíš takový jako party, kde si kytaristi najdou to svoje a můžu tam zaposlouchat do těch krásných melodií, co tam jsou.
2: A je to hrozný podraz, protože jakmile si tam kytarista najde něco, co se mu líbí a pořádně se zaposlouchá, tak zjistí, že to vlastně hraje basa, což je strašný zklamání.
3: Debil.
1: Takže vám přejeme krásný, příjemný poslech písně Waiting for the Fall, neboli Čekání na podzim.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Název další písničky, kterou si pustíme od mých dnešních hostů kapely Dive in Life, vlastně já ani nedokážu vyslovit, protože to musíš vysvětlit.
3: Další písnička je 141100. Je to... Ne, jazykola má takový chyták, protože všechny písničky jsou napsané anglicky, tahle je napsané číslem, ale čte se taky anglicky. A Vojta právě má zajímavý příběh za tím, jak vymýšlel název a vůbec smysl toho songu.
4: Jo, ta písnička odkazuje na to, že když jsem ji psal, když jsem psal ten text, tak jsem... přemýšlel, co chci vlastně jako říct, ale jsem takovou trošku krizičku, takže jsem si spočítal, že i při nejlepší dobré vůli ve chvíli, kdy jsem tu písničku psal, mi zbývá do konce života zhruba 141 100 hodin volného času a každou hodinou se to zkracuje, takže když tě ten seriál prostě třeba úplně nebaví, tak se na něj, vole, nekoukej, protože pálíš jako čas, který ho už víc nebude. A v podstatě ta myšlenka stojí na tom, že pokud bych za toto trávení volného času nezaplatil, tak to radši nebudu dělat vůbec. Zní to hrozně depresivně, ale ono to je jako v souladu s naší myšlenkou toho, jak se identifikujeme, a je to napsané i na té desce, a to je, že my jsme happy people singing about sad stuff, což znamená, že jsme parta veselých lidí, která zpívá o smutných věcech.
3: A s tím se pojí i vlastně naše vystupování, jo? Když na koncertech, když nás člověk vidí, tak to rozhodně není parta nějakých depkařů, kteří tam stojí a jenom hrajou. Ale je to prostě parta správných volů, kteří si to užijou a jdou do toho naplno.
4: Jo, naše vystupování je velmi vtipný, zejména Míšovo vystupování z autobusu. No, takový ten zpřátel.
2: No, já už posluchačům rokového žvance popřeju jenom příjemný poslech a tu číslovku ti mohu leda závidět. Mně už zbývá jenom pár těch čísílek, ale to nevadí. Příjemný poslech a užijte si to.

0: Protože nám čas běsile utíká a my máme už jenom 10 minut do konce, tak pojďme si tuhletu písničku ve zkratce uvést.
1: Písnička je o existenciální krizi toho, že jsme všichni jenom vteřina v historii vesmíru.

0: Kluci, bylo to s váma super, ale čas neúprosně běží a já se s váma musím rozloučit. Je tady čas na tu poslední písničku, nějaké to rozloučení. Do rockerské žákovské knížky vám dávám všem jedničku s hvězdičkou, kterou si právě zasloužíte jako kapela Dive in Life. Děkuji, kluci.
1: Děkujeme Rádiu Kroměříž za pozvánku a za pořadu Rokový žvanec.
2: Tak jo, Lupo, díky moc, bylo to super, máš to tady krásně zařízené, povídání parádní. Ano, hlavně ty chlebíčky byly úžasné.
3: Jo, já doporučuji každý kapele, aby Lupovi napsala, pokud chce propagovat svoji desku, a se, ani desku napište jenom kvůli těm chlebíčkům.
0: Jo, přesně tak, já tady budu živit celou republiku, všechny kapely. Ne, je to o žvanění a musíme se rozloučit, takže ta poslední písnička dnešního podvečera má název jaký?
3: Poslední písnička, Worst Enemy, paměť je svině, protože je milosrdná a zásadně si pamatuješ jenom ty hezký věci, takže když se pak dívám okolo sebe, jak někteří přátelé mají tendenci si myslet, že ta jejich bývalka nebyla až taková škaredá osoba a že by ji třeba napsali znova, tak vždycky je potřeba je trošku profackovat, aby se probrali a vzpomněli si na všechny ty věci, co se děli opravdu.
0: Taková deprese nakonec, to se nesluší, řekni těm holkám, že je miluješ, ty faninky, že zbožňuješ a tak dále.
3: Ne, faninky máme rádi samozřejmě, my jsme teda tady jako, jak to je, tři ženatý, ty máš jenom štěně, ty jsi ještě neoženil.
2: Tři ženatý, dva s dětma, jeden se štěnětem a jenom ty jsi zatím bez prstínku.
1: Já jsem taky bez prstínku.
2: A máš štěně.
3: Ale máš štěně, ale já budu mít jaký brzo štěně. A teď ty vole, jsem to slíbil do rádia, to je prčící.
0: Tak popřejeme jenom krásnou, bezbolestnou noc, mějte se krásně, čau.
1: Díky a mějte se fanfárově.
2: Mějte se, díky moc, čau.
3: Zdravíme posluchače, ahoj.
1: Sledujte nás na Instagramu, Facebooku, poslouchejte na Spotify, YouTube, Apple Music.
3: Kromě LinkedInu a Pornhubu jsme všude. Víš, jak zní dobrý sex, Lupo, ne? Jako když se holka v Žabkách snaží doběhnout autobus.
0: Čau.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá kandidáty na cenu města. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti otevře své brány a fotbalistky Slovácka vyhrály v Plzni 2-1.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Veřejnost může navrhnout osobnosti na cenu města Kroměříže. Návrhy mohou lidé posílat až do 20. listopadu. Ocenění je určeno lidem za významný přínos například v kultuře, zdravotnictví, školství nebo za rozvoj města a činy hodné občanské pozornosti. Návrh musí obsahovat také zdůvodnění a kontakt na navrhovatele.
1: Uhersko-Hradišťsko.
2: V Uherském Hradišti ve středu 30. září slavnostně otevřeli nový zimní stadion. Moderní areál se dvěma ledovými plochami nahradil původní stadion a od pátku 2. října se otevře také veřejnosti. První říjnový víkend nabídne veřejné bruslení, program pro děti a hokejová utkání.
1: Zlínsko.
2: Krajská nemocnice Tomáše Bati se i letos zapojuje do kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu. Do kampaně se zapojí také město Zlín, Městské divadlo Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů, sportovní kluby a další organizace. Součástí bude například Den pro zdravá prsa, který se v nemocnici uskuteční 13. října. Růžově se během října rozsvítí také budova obchodního domu Zlín.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Fotbalistky Slovácka vyhrály v 7. kole první české ligy v Plzni 2-1. O vítězství rozhodli dvěma góly a ze zápasu si odvezli 3 body. Pro Slovácko jde o druhou ligovou výhru v této sezóně.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět techniky. Pojďme na to. Na TikToku se začalo mluvit o zvláštním skrytém koutě platformy, kterému lidé říkají TikTok Farlands. Má jít o místo mimo běžný proud doporučovaných videí, kde se objevují podivné, temné a často až znepokojivé záběry. Uživatelé se k ním údajně dostávají přes náhodné řetězce znaků, které si mezi sebou předávají jako jakési vstupní body. Zajímavé je, že nejde jen o hororovou internetovou legendu, ale i o snahu obejít algoritmus a dostat se mimo obsah, který nám sociální sítě běžně servírují. Farlands tak připomínají digitální okraj světa, kde se mísí staré internetové mýty, glitch estetika, umění i odpor proti nekonečnému doporučování. A možná právě proto lidi tolik přitahují. V době, kdy algoritmy zkrátka rozhodují, co uvidíme, tak to působí jako vzácný pocit, že člověk na chvíli převzal kontrolu zpátky.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Věž kroměřížské radnice odhalila tajemství po 120 letech. Bystřice pod Hostýnem zpřísňuje dohled nad pobíháním psů. A kroměřiští mladíci nasázeli soupeřům góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Věž kroměřížské radnice vydala po 120 letech své tajemství. Při její opravě byly v Makovici objeveny historické dokumenty, fotografie, pohlednice a dobové tiskoviny. Některé pocházejí dokonce z let 1885 a 1886. Nálezy teď podrobněji prozkoumávají odborníci ze Státního okresního archivu v Kroměříži.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížností na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Rada Zlínského kraje schválila individuální dotace z Fondu Zlínského kraje na rozvoj a modernizaci sportovní infrastruktury. Peníze zamíří také na Kroměřížsko. Největší část 8,2 milionů korun získá město Chropině na výstavbu nové sportovní haly. Orel jednota Holešov obdrží 5 milionů korun na modernizaci areálu a město Kroměříž 1 milion korun na rekonstrukci střechy sportovní haly Slavia.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž si připsali několik výrazných vítězství. Starší i mladší dorostenci vyhráli v Bystrci zhodně 4-0. Ještě vyšší výhru přidali starší žáci, kteří doma porazili Tartan Bohunice 13-0.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. Ahoj, tady Romča. Já nevím proč, ale něco mi na tom nesedí. Znáte? Někdy prostě něco cítíme. Nemáme důkaz, nemáme vysvětlení. Ale v hlavě se rozsvítí taková malá kontrolka. Pozor, tady něco nehraje. A říkáme tomu intuice. Jenže, co když to není žádný šestý smysl? Co když je to náš mozek, který si všiml něčeho, čeho jsme si my sami vůbec nevšimli? Tón hlasu, výraz v obličeji, drobné gesto, něco, co člověk udělal jinak než obvykle. My nic, ale mozek si to všechno někde vzadu poskládá. A pak nám pošle jen výsledek. Něco tady smrdí. A my, co? Mozek, nevím. Tak proč to říkáš? Protože to vím. A právě tohle je na intuici docela fascinující. Psychologové ji popisují mimo jiné jako rychlé zpracování informací bez toho, abychom si vědomě prošli celý postup. U zkušených lidí může intuice vycházet i z obrovského množství zkušeností, které už mozek umí rozpoznávat skoro automaticky. Jenže pozor, intuice není vždy pravda. A to je možná ta nejzajímavější část, protože stejný mechanismus, který nám někdy skvěle zachytí drobný signál, může jindy vyrobit úplný nesmysl. Někdy si řekneme, já to věděla. A jindy si musíme po čase přiznat, no nevěděla. Jenže až vám příště naskočí, já nevím proč, ale něco mi na tom nesedí. Zkuste se na chvíli zastavit. Neřídit se tím automaticky, ale ani ten pocit hned nezahodit. A zkuste si tipnout, co přesně jste právě zachytili. Tón hlasu, výraz, nějakou drobnost v chování. A pak si to zapamatujte. Protože možná právě zjistíte, že vaše intuice není žádná věštkyně. Jen váš mozek si všiml něčeho, co vám ještě nestihl vysvětlit. A mimochodem, když někdo řekne, já mám prostě takový pocit, ještě to neznamená, že má pravdu, ale možná stojí za to zjistit, odkud ten pocit přišel. Tak schválně, kolikrát už jste něco prostě věděli, aniž byste uměli říct proč? A kolikrát vás vaše intuice naopak pěkně napálila? A teď mě zajímá něco od vás. Kdy vás naposledy intuice upozornila na něco, co jste ještě neuměli vysvětlit a trefila se? Napište mi svůj příběh. Třeba právě vaše zkušenost bude inspirací pro některý z dalších dílů. Mějte krásný den.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Přes

Rádio Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá kandidáty na cenu města. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti otevře své brány a fotbalistky Slovácka vyhrály v Plzni 2-1.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Veřejnost může navrhnout osobnosti na cenu města Kroměříže. Návrhy mohou lidé posílat až do 20. listopadu. Ocenění je určeno lidem za významný přínos například v kultuře, zdravotnictví, školství nebo za rozvoj města a činy hodné občanské pozornosti. Návrh musí obsahovat také zdůvodnění a kontakt na navrhovatele.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti ve středu 30. září slavnostně otevřeli nový zimní stadion. Moderní areál se dvěma ledovými plochami nahradil původní stadion a od pátku 2. října se otevře také veřejnosti. První říjnový víkend nabídne veřejné bruslení, program pro děti a hokejová utkání.
0: Zlínsko.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati se i letos zapojuje do kampaně Růžový říjen, která upozorňuje na prevenci rakoviny prsu. Do kampaně se zapojí také město Zlín, Městské divadlo Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů, sportovní kluby a další organizace. Součástí bude například Den pro zdravá prsa, který se v nemocnici uskuteční 13. října. Růžově se během října rozsvítí také budova obchodního domu Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalistky Slovácka vyhrály v 7. kole první české ligy v Plzni 2-1. O vítězství rozhodli dvěma góly a ze zápasu si odvezli 3 body. Pro Slovácko jde o druhou ligovou výhru v této sezóně.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Šikmý kostel najdeme v Karviné. Kostel pochází z roku 1736. Stojí na místě staršího dřevěného kostela. Ten je písemně doložen z roku 1447. Pod kostelem bylo od poloviny 19. století vytěženo 27 uhelných slojí. Výsledkem je slavný náklon o 6,8 stupně směrem na jih. Kostel se kvůli těžbě propadl asi o 37 metrů, tedy o výšku 12-patrového domu. Přesto se ale nezřítil. Uvnitř se zachovala památka. Kamenná křtitelnice pocházející z poloviny 15. století. V roce 1759 byl kostel zasvěcen svatému Petru z Alcantary. Těžba změnila kostel natolik, že jeho věž musela být snížena. V roce 1992 byl na kostel vydán demoliční výměr. Stavba patří mezi symboly Karviniska a tak následná iniciativa jej zachránila. Karin Tučková vydala už třetí díl knihy Šikmý kostel. Je to románová kronika ztraceného města.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Věž kroměřížské radnice odhalila tajemství po 120 letech. Bystřice pod Hostýnem zpřísňuje dohled nad pobíháním psů. A kroměřiští mladíci nasázeli soupeřům góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Věž kroměřížské radnice vydala po 120 letech své tajemství. Při její opravě byly v Makovici objeveny historické dokumenty, fotografie, pohlednice a dobové tiskoviny. Některé pocházejí dokonce z let 1885 a 1886. Nálezy teď podrobněji prozkoumávají odborníci ze Státního okresního archivu v Kroměříži.
0: Kroměřížsko.
1: V Bystřici pod Hostýnem přibývá stížností na volně pobíhající psy. Městský úřad proto důrazně připomíná majitelům jejich povinnost mít psy na veřejných prostranstvích na vodítku. Volný pohyb psa bez vodítka se podle městské vyhlášky nepovoluje ani v případě, že je pes poslušný a jeho majitel ho má pod dohledem. Volný pohyb psů je zakázán také na dětských a sportovních hřištích.
0: Zlínsko.
1: Rada Zlínského kraje schválila individuální dotace z Fondu Zlínského kraje na rozvoj a modernizaci sportovní infrastruktury. Peníze zamíří také na Kroměřížsko. Největší část 8,2 milionů korun získá město Chropině na výstavbu nové sportovní haly. Orel jednota Holešov obdrží 5 milionů korun na modernizaci areálu a město Kroměříž 1 milion korun na rekonstrukci střechy sportovní haly Slavia.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladí fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž si připsali několik výrazných vítězství. Starší i mladší dorostenci vyhráli v Bystrci zhodně 4-0. Ještě vyšší výhru přidali starší žáci, kteří doma porazili Tartan Bohunice 13-0.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá kandidáty na cenu města. Nový zimní stadion v Uherském Hradišti otevře své brány a fotbalistky Slovácka vyhrály v Plzni 2-1.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Veřejnost může navrhnout osobnosti na cenu města Kroměříže. Návrhy mohou lidé